ale lidička se nehodíme, to je to samo. Tak se tady vzal, čo by se vzal čoho, a co bych se vědě, že ho říkám stále, lidička se nehodíme, ale to je to samo. A co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co bych se vzal čoho, a co